OK Junger na beatu. Takže tak. OK.

0: bez diskuze, jako když jde vo fízla.
1: Do mě ti věl takovej klid, že i slyším růst trávu. Ke štěstí mi stačí málo, radši mít starou káru, než bávo propálený a v něm vozit káju. Do mě ti věl takovej klid, že i slyším růst trávu. Ke štěstí mi stačí málo, radši mít starou káru, než bávo propálený a v něm vozit káju.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

0: dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinový mix, Like it slow, DJ Affect. Každý čtvrtek od 8 hodin večer.
2: DJ Affect in the mix.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

Word up.

0: Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru. A nebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.
1: Yo, what's going on, y'all? This is Marcus Murray from Sacramento, California, and you're about to listen to my next joint on Slowdown Radio.

0: Jaro Kosiga.
1: Stick with my friends.
0: Beat Brunch.
1: Beat Brunch.
2: Čusne, tady Jaro Kosiga. Každý všední dopoledne u nás na Slowdown rádiu servíruju pořad Beat Brunch. Nová muzika, nové objevy, nové obzory a sem tam nějaký ten příběh. Těším se na vás. Mezi 9 a 12 u nás na Slowdown rádiu. Tak čus, jo.

0: Reklama.
1: Ahoj, brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
3: To byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
4: Dík.

0: Kurátorská selekce na Slowdown Rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC.
2: Nás zajímá jenom dobrá muzika.
1: Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o páté, v sobotu i v neděli. S Filipem

0: Zapomeňte na Marvel! Trappist One je sci-fi, kde světelné meče nahradilo fluidum a hrdinové mají skutečný problémy. Čtěte dřív, než to sfilmuje Netflix.
1: Trappist One. Na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
2: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
1: Reklama.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
2: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.

0: Crime Time.
1: Pořad nejen o skateboardingu.
0: Každé úterý od 18 hodin.
1: Pohled zevnitř skatera Patrika Gabriela.
0: A pohled zvenku DJ Pufaze. Crime Time.
2: Každé úterý od 18.00. Get fucked up tonight!

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime. Matěj Grulich a Jaro Kosyga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime. Jaro Kosyga a Matěj Grulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.
0: U nás na Slowdown Rádiu.
2: FaceTime.
3: Big side. New. Hey.

0: Reklama.
1: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
2: Servisuje!
3: Cože? Servisuje?
1: Servisuje. Himr, pomlčka, servis.cz.
4: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
1: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado. Himr, pomlčka, servis.cz. Karavaning nás prostě baví.
5: Pšt.
6: To byla...
0: Reklama.
5: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
3: Dík.
7: Britský state of mind on Slow Down Radio.
8: It's that big and dirty stinking Britský state of mind on Slow Down Radio.
7: Britský state of mind on Slow Down Radio.
9: I do my thing in DMC UK. Don't give a fuck, y'all bury foes all day.

0: God knows.
1: It's over.
0: Yeah. Only God knows. Yeah. God knows.

0: comparison, dead it.
1: This is another Britsky State of Mind for Slowdown Radio, a Craig Monster selection of music from the UK and Commonwealth, for the Commonwealth.
2: Št, reklama.
3: Jedna jediná.
4: Ahoj, brejlouni. Slepejši. Slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
5: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt.
6: To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
7: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe.
7: Pro tebe.
6: Ne, pro tebe. Dík.
8: Ahoj, tu Aaron Hodek a právě počúvaš Slowdown Radio.

0: CZ.
1: Ahoj, tady je Filip Pacina, a.k.a. DJ Poe. Vítám tě u mojí pravidelné show Eminem, tedy Mixtape Medley. V jejím rámci uslyšíš moje oblíbené rapové a R&B tracky ze staré i nové školy. To byl úvod, právě začínáme. Enjoy! Yeah. Yeah. Helter Skelter.

0: trošku zrychlíme.
1: Právě posloucháš Slow Down Radio.
0: A přitvrdíme. Tady máte Dizzyho Rascala a jeho song Ghost.

Nasleduje píseň od Steph London a Skepty a její název

0: Čít zase příště. Poem out, posílám peace.
1: Chceš uniknout do vesmíru? Přečti si knihu Trappist 1. Ta tě zavede za trappisty. Rasou ještěrů s výjimečnou duševní technologií a soubojem dobro versus zlo. Sugar. Seženeš v knihy Dobrovský, na Luxor.cz a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist 1 na prahu nového světa.
2: Pšt. Reklama.
3: Reklama.
2: Jedna jediná.

0: Hellfest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
2: Jedna jediná.
4: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
4: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
3: Dík.
5: Slow down radio.
6: Africa.

gotta maintain.

0: Africa Incorporated.
1: Pšt, reklama.
0: Reklama.
1: Jedna jediná.
2: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
1: Pšt, reklama.
0: Reklama.
1: Jedna jediná.

Oh yeah, that's right. 14. hodina nám odbyla a u nás na Slowdown rádiu a právě teď začíná Bass Time s pořadovým číslem, tedy 11. Za mikrofonem vás velmi mile rád zdraví Jaro Kosíga a také autor našeho pořadu, náš kurátor Matěj Grulich. Cože nás tedy dneska čeká? Na co se podíváme? No tak jukneme se na hiphopový styl, kde basa hraje opravdu, ale opravdu důležitou roli. Když zavřete oči a představíte si jména jako Warren G, Snoop Dogg, Dr. Dre, co se vám vybaví? Přesně tak, to je G-Funk, styl, který v 90. ovládl nejen celou Kalifornii, ale taky celý Spojený státy a postupně tedy celý svět. Jdeme na to, Bass Time 11, G-Funk právě teď a tady.

0: Dog, možná to znáte jako, že jo, Snoop Doggy Dog, no nic, od Majku vás zdraví, Jaro Kosíga. BaseTime se nám rozjel dnešní 11. díl, my jsme stoupili do druhé dekády a než se spojíme dneska, a já vím, že to slovo nesmím s ním moc plejtvat, ale exkluzivně s naším kurátorem, s kterým si budeme dneska velmi výjimečně povídat a vy ho taky uslyšíte, tak než se tady podíváme přímo na G-Funk, řekneme si, kde jsou kořeny toho tohodle stylu. A proč právě G-Funk? G v názvu neodkazuje na strunu, to možná se můžeme zeptat toho Matěje za chvilku, ale poměrně logicky na gangster, tedy na gangsterský život, prodej drog, pouliční přestřelky, bitky, které byly v době vzniku v kalifornském ghettu na absolutně denním pořádku. Ale celý název má i další rozměr. G-Funk odkazuje na takzvaný P-Funk. O co jde? V 60. a 70. letech byly v USA dva proudy groovové hudby, které udávaly směr. První z nich byl styl, který přes svou přirozenou divokost odkazoval na náboženský gospel. A jejímž hlavním představitelem byl JB, tedy James Brown. Druhý směr, pro nás důležitější, navazoval na tvorbu Jimiho Hendrixe, ale zabalený v takovém hávu groovu, psychedelie a tuny drog, jak jinak. Hlavním představitelem George Clinton se svojí kapelou Parliament Funkadelic v čele s basistou Bootsy Collinsem. Ano, s tím Bootsy Collinsem, který hostoval na skladbě One Day, kterou hrajeme a už je nasazená v našem vysílání. Talentovaného slovenského basisty Arona Hotka, kterého rádi moc pouštíme. A logicky, jelikož se kapela jmenovala Parliament, její styl se jmenoval P-Funk, ale samozřejmě nebyl to jediný vliv. Za všechny další si pustíme Funky Worm od Ohio Players, ze které Dre přenesl od G-Funku typickým pisklavým synťákovým zvukem. A také si pustíme pár P-Funkových skladeb a určitě uslyšíte další skladby Dreho. Ale mnohem dřív, než si tohle všechno pustíme, tak vítám a rádi uslyšíme nejenom basu, ale hlas, ano, Matěj Grolicha. Matěj, čůzne.
1: Ahoj, jak se vede?
0: No jo, vejde se dobře, právě nám probíhá BaseTime, a tak jsme tě chtěli takhle pozdravit a vlastně do té druhé dekády vstoupit takhle společně, aspoň na dálku, když ne v jednom studiu, tak protože dnešní doba nám to umožňuje, tak jedeme živě a konečně tedy Matěj Grulich, tvůrce pořadu BaseTime. Tak Matěj, vstoupili jsme tady do druhé dekády a to skvělým tématem, to je G-Funk. Co nás čeká dneska hudebně?
1: Tak já jsem původně z toho chtěl udělat jeden díl a jak jsem si furt jako říkal, tohle by bylo k tomu ještě dobrý a tohle by k tomu bylo dobrý napsat a tady to by měli lidi vidět, tak jsem najednou zjistil, že už jsem skoro na 2 hodinách. Takže jsem to rozdělil na 2 části. Ta první se bude věnovat takovým těm zaprvé zdrojům, ze kterých ten G-Funk čerpal, to znamená ten Parliament, Ohio Players, Bootsy Collins, další jsem tam jako úplně nedal, zase, aby jsme se vešli. A pak těm úplně raným začátkům, to znamená, jak se potkal Dr. Dre se Snoop Doggem, jak vlastně vytvořili úplně nejznámější The Chronics, který vlastně změnil úplně jako hip-hop. Jo, to byl jako jedna z velmi jako signifikantních desek, který vůbec jako v celém hip-hopu, nejenom G-Funku byly. Jak se pak rozešli, zase šli každý trošku jiným směrem a v druhé části si pak řekneme hlavně teda o tom, na jaký nástroje se nahrávali, kdo nahrál ty nejznámější basy G-Funkový, T-Money, třeba takovej chlápek, který nahrál vlastně alba od Warren G., pak tam byl Colin Wolfe, který právě nahrál The Chronics a pak tam v pozdějších letech se ještě do G-Funku objevuje basista a producent Elizondo, který pak dělal pro Enemyho, co si vzpomněl na tebe, jak jsem řekl Enemyho, Eminemovi dělal produkci a taky nahrával basy. Tak.
0: Super.
1: Takže to nás čeká v dalších těch následujících dílech.
0: Těch následujících dílech, ale třeba kdyby náhodou někdo neslyšel, tak jenom tak jako zhruba ve zkratce, je tohle v období jako něčem specifický, co se týká nástrojů? Dělalo se něco se samotnýma kytarama?
1: Hlavně,
0: nebo...
1: Hlavně to byly jako v podstatě první styl, kde se výrazněž používaly nástroje před těma samplema. Jo. Předtím byl ten boom, předtím, že jo, byl ještě v takový ty Afrika Bambata, který jeli čistě synťáky, ale takový jako hodně elektronický, hodně syrový to bylo, nebylo to jako moc hudební. Pak přišly hodně samply, boom bap 90-kovej, který taky sémo támo se tam dohrál nějaký nástroj, ale víceméně moc ne. Jednak to bylo drahý, tak nebyly studia, no a v podstatě G-Funk je první styl, kde se hodně věcí nahrávalo naživo, respektive jako taky přes synťáky, ale už to byl jako hudební styl a ty samply, které tam byly, tak buď to často sloužily jako inspirace, byly přehrávaný, anebo byly jenom takový jako doplňkový, aby spíš jako navodili atmosféru, ale nebyly tím nosným tématem moc.
0: Mezi beatmakery jsou samozřejmě oslavovaná producentský jména, ale díky osvětě pořadu Bass Time by byl možná na čase trošku víc oslavovat teda jména, který tady zaznělo před chvilkou. Bootsy Collins, to znamená, to je vlastně jeden z těch polobohů, díky němuž ty basy asi znějí tak, jak jsou, a měl by být postaven asi trošku víc nebo minimálně stejně vedle, jako jsou samotní beatmakeri, je to tak?
1: No, to určitě, ale zrovna říkám, Bootsy Collins tady sloužil jako inspirace čistě. Jo, až teprve později určitě nahrál nějaký věci, on toho nahrál takový kvanta, hostoval na spoustě věcech, že žádnou se zase jako konkrétně nehrál G-funkovou basu, ale určitě nějakou bude mít. Jestli někdo znáte, tak nám napište do chatu.
0: Tak nám ji napište. Já to právě myslel tím, že ta inspirace mnohdy může být jako třeba víc než pak ta samotná tvorba, že jo? Když se na ně takhle jako vzpomene prostě, tak vlastně díky tomuhle pánovi. A tohle by si třeba mohli naše posluchači dneska trošku jako vodníst i jako víc oslavovat jméno těch basových hráčů, a proto je tady pořad Bass Time. No a co ty a G-Funk, máš to rád jako samotný hráč? Je tam nějaký jako specifikum pro tebe?
1: Já to miluju. Žádný extra specifikum tam ne, naopak, jako mi přijde, že i třeba, ano, je to easy a můžeš tam v klidu soustředit na to, aby to prostě mělo tu šťávu, ten groove. Jo, ty linky nejsou nějak extrémně složitý, jsou zajímavý, nebo jako nejsou nějak, jak to říct, aranžersky složitý. Jasně. Prostě u toho P-funku tam jako se to často mění, že jo, tak oni udělají nějaký break. U toho G-funku to moc není, tam se většinou jede jedna linka, dvě linky a ty se jedou celou skladbu.
0: Super.
1: Takže ideální pro učení pro začátečníky.
0: Tak, kdo jste na sociálních sítích, tak se můžete podívat na náš Instagram. Konečně jsme tě viděli v rámci proma. A je tam moment, kdy ty teda hraješ jednu z takhle zásadních G-funkových basových linek, je tak?
1: Ano, ano, ano.
0: Takže jukněte na náš Instagram, uvidíte samotného Matěje Grulicha v akci Matěj G. Grulich Funk. Máme tam to G. Co samotná nota G? Jak moc je hraná v G-Funku?
1: Většinou se používá v tom, pokud je tam nějaký slepovací prvek, jako zrovna jak jsem nahrával to Regulate od Orange, tak je tam jedno takový trhnutí na té struně, tak To se většinou používá na D nebo na G struně, to znamená takový ten kontrast toho hlubokého tónu a ostrýho tónu, a nebo pak na nějakou vyhrávku. Jo.
0: No super, no tak jo, tak se posuneme dál. Atomic Dog byla první věc od George Clintona. Čekají nás další věci z alba Mothership Connection. Věc, to má tak divoký název, dokážeš ho vyndat z hlavy, nebo to mám zkusit přečíst? Super
1: Groovalistic
0: Prosy Function.
1: Tak.
0: Tak zhruba.
1: Já ti věřím.
0: Ty mi věříš. Pak tam bude Dr. Funkstein, Flashlight a Funky Worm. Tohle nás čeká teď v následujících minutách, tak si to užijte. Potom se podíváme trošku na dějiny a pojedeme dál v dnešním Bass Time s pořadovým číslem 11. Matěj, moc krát děkujeme, no a těšíme se zase třeba příští týden.
1: Určitě. Zavoláme se zase.
0: To výborně.
1: Mějte se hezky.
0: Měj se krásně. Čau.

Právě posloucháte Base Time s pořadovým číslem 11. Za mikem vás zdraví Jaro Kosík a před chvilkou i tvůrce samotného pořadu, autor Matěj Grulich. No a než se podíváme tady do historie G-Funku a do jeho dějin, hodím vám takovou kvízovku. Víte, co znamená číslo 213, 213 v rámci samotného G-Funku? Tak můžete přemýšlet právě teď a tady. No a my se posuneme dál v této zásadní desce Mothership Connection.

it's time. Yeah. Don't funk with your mind. Let me hear it for me.

0: Dr. Funkenstein, až takovým tím gremlinním zvukem, co? To by se dalo taky napodobit. Posloucháte Basetime s pořadovým číslem 11, věnovaný G-Funku. A ještě vás chvilinku nechám přemýšlet, co teda znamená 213, a mezi tím se necháme pozdravit od Arona.
1: Právě počúvám Basetime na Slowdown Radio, váš Aaron
0: Hodder. Wow, děkujeme, Arone. No a společně s Aaronem si můžeme dát Flashlight. A už za chvilku se podíváme do historie G-Funku. Stay tuned.

Velmi výrazná basová linka, jak jinak, když posloucháte Bass Time. A to s pořadovým číslem 11. My jsme vstoupili do druhé dekády a tento díl je rozdělen na dvě části, takže i ve 12. se budeme věnovat G-funku. A než se pustíme do těch samotných dějin, kdy se začaly psát, jaký jsou jeho nejznámější představitelé a co třeba znamenala formace 2-1-3-2-1-3, tak ještě v poslední věci vás nechám přemýšlet a pak už na to skočíme. She's here, Mr. Johnson. Máme jednoho funky červíčka. Funky Worm. Z alba Pleasure.

0: Music, no life. Slow down.
1: A nyní už do historie, hurá, do historie G-Funku. Jeho dějiny se začaly psát. Jeho nejznámější představitelé, kteří se sformovali dodnes, nepříliš známé formace 2-1-3, tedy 2-1-3. 213 byla volačka na Long Beach v Kalifornii, tak kdo jste typoval nebo jste věděl, tak klobouk dolů. Možná by býval Snoop měl raději volačku plus 420, ale to už by byla jiná story. Je to zkrátka a dobře 213. No a tyto představitelé, by Snoop Dogg, jeho dva bratranci Nate Dogg a Lil Half Dead, který projekt brzy opouští, a samozřejmě kamarád Warren G. Ten měl na starosti produkci. Společně vydávají demo Sand Ides in the LBC. To se dostává do rukou Dre. Píše se rok 1991 a Dre se snaží najít náhradu za rozhádané NWA. Navíc experimentuje se zvukem podobným G-funku. Spolupráce dopadla nad očekávání a světlo světla spatřuje jedno z nejznámějších hiphopových alb The Chronics. Kromě zmíněné čtveřice na albu spolupracují ještě The Dog Pound, tedy Corrupt a producent Das Dillinger. A brzy následují další hity. Těmi největšími se s vámi, než se s vámi rozloučíme, tak v druhém dalším G-funkovém díle, tedy pecky především na basisty a producenty, kteří měli na svědomí ty nejlepší bass lines. Já tady s vámi ještě chvilku budu, protože nás čeká 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 věcí. Ale co se týče informací a historie, tak je to opravdu pro dnešek všechno. Teď už to bude hlavně o muzice. Dáme si první demo 213.

0: Právě posloucháš Slow Down Radio.
1: No music, no life.
0: Slow Down Radio.
2: Dva jedna tři, Run Up a jediný a pozdější album The Hard Way. Tohle je historie G-Funku v pořadu Bass Time.

Zdecky Doggy Style, nikdo jiný než Snoop Dogg, Ain't No Fun. No, my jsme si řekli trošku historie G-Funku v rámci dnešního Bass Timeu s pořadovým číslem 11, že jeho dějiny se začaly psát asi nejznámějšími tedy představiteli pro nás, a to ve formaci 213-213, což byla volačka na Long Beach, Kalifornia, tedy LBC. Nikdo jiný než Snoop Dogg, nebo taky bratranci Nate Dogg a Lil Half Dead. Později taky Warren G. No a samozřejmě Dr. Dre, kterýho si pustíme právě teď. Long time I watch you, I'm a one chat to you, I go like you know one chat to me.

nahrával basy. Taky třeba spojitost se samotným GTA, zatímco v dnešní době vychází GTA 6, jestli se nepletu, tak někteří z vás můžete zaspomínat na GTA 3 San Andreas, kde měl G-Funk neskutečný zářez. Kdo to měl na starost, kdo zatím stál, to si povíme v druhém díle příště, protože všechno se nám sem nevejde.

0: 104 FM on your dial.
1: Pšt, reklama.
2: Reklama.
3: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
4: Servisuje!
5: Cože? Servisuje?
3: Servisuje.
6: Himr.servis.cz.
7: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
8: Prodej příslušenství a značkový servis nejen...

0: pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karádo.
1: Himr.servis.cz
2: Karavaning nás prostě baví.
3: Pšt, to byla
4: reklama.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
5: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
2: Dík.

Tak je to tady, dámy a páni, tak je to tady, oh yeah. Chcete snad opět svobodně žít? A skvělou muziku si jíme skoro každý den se mnou žít? Tak sledujte novou show podle Michaela na Slowdown Radio. Každé všední po obědi od 13.00 anebo v repríze od 4 odpoledne. Muzika, co máš aj, tedy rap, funk, R&B and soul, pop music, dance a občas i rock and roll. To je show podle Michaela. Čau.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla reklama.
2: Reklama.
3: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
1: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Slowdown Radio můžete poslouchat na všech rádiích s označením DAB+ a také ve všech autorádiích, která podporují DAB. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Posloucháte nás v zahraničí? Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Reklama.
1: Ahoj, brajlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
2: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
1: Pšt.
3: To byla
1: reklama.
0: Reklama.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
3: Ne, pro tebe.

Ahoj, tady Filip Pacina, a.k.a. DJ Poem. Zvuk poslechu mé show Eminem, tedy mixtape medley. Uslyšíš rap, trap a R&B ze starší i novější školy. Každou středu ve 13 hodin na

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádi.

0: Reklama.
1: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec.cz.
2: Pšt. To byla
3: reklama.
0: Reklama.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
4: Dík.

Praha, Brno, Ostrava, Ústí nad Labem, České Budějovice, Liberec, Trutnov, Klínovec, Jihlava, Třebíč a Jemnice. Tady všude ladíte Slow Down Radio v DAB+, což představuje přibližně 70% populace České republiky. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

0: Rudy?
1: Jo.
2: Another chamber.

0: dále.
1: Ahoj, já jsem DJ Affect. Like it slow, všechno, co je pomalý, je boží. Hodina plná jihu, Houston, Memphis, ale nezapomenu ani na Brooklyn. Like it slow. Každý čtvrtek od 8 hodin večer, hodina mýho živýho hraní, hodinový mix, Like it slow, DJ Affect. Každý čtvrtek od 8 hodin večer.
2: DJ Affect in the mix.

0: Cannafest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na cannafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Reklama.
1: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio do našeho komunitního chatu na Messengeru anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Právě posloucháš Slowdown Radio.

0: Pozor, lidstvo! Netflix vás nespasí, ale kniha Trappist One možná jo. Vesmír, fluj dům a hrdina, co se jmenuje jako autor. Prostě upgrade pro váš mozek.
1: Trappist One. Na prahu nového světa. Příběh z unikátního univerza najdeš na Google jako Trappist One kniha.
2: Seženeš v knihy Dobrovský a u dalších dobrých knihkupců. Hledej Filipa Pacinu a Trappist One na prahu nového světa.
3: Still not a player, but you're still a hater. Where my horns at? Where my horns? That's right.

0: Ahoj děti, tady Tonička. A ty posloucháš Slow Down Radio. Slow Down
1: Radio. Pšt. Reklama.
2: Jedna jediná.
3: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
4: Servisuje!
5: Cože? Servisuje?
3: Servisuje.
1: Himr.servis.cz
6: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
7: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karado.
1: Himr.servis.cz
8: Karavaning nás prostě baví.
9: Pšt, to byla...
1: Reklama.
2: Jedna jediná.
10: Pro tebe.
9: Ne, pro tebe.
10: Pro tebe.
9: Ne, pro tebe.
8: Dík.
11: Slow down! Radio.
12: Ty nás vůbec nezajímají. Nás zajímá jenom dobrá muzika.

Filip TBC, Filip TBC. I can eat cheeky bugger.

0: už nemůžeš dospat a nebo máš problémy s prostatou, vyřeší to kurátorská selekce Filipa TBC, protože ty už prostě nemůžeš dospat.
1: Boss 1, yeah, we have a boss 2. Boss 3, yeah, we have a boss 4. Boss 5, yeah, we have a boss 6. A cemetery time, cause they matic never miss. What we tell them?
2: Boss

0: a tak dále a tak dále.
1: Filip TBC na Slowdown Radio. Těším se na tebe.
2: Pšt. Reklama.
3: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
4: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
3: Pšt.
5: To byla
3: reklama.
2: Reklama.
3: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
3: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
0: Dík.

Slowdown.

0: Tohle algoritmus neumí. FaceTime, Matěj Krulich a Jaro Kosiga vás provedou světem hlubokých tónů a smrtících groovů.
1: FaceTime, Jaro Kosiga a Matěj Krulich. Každé úterý ve 14.00 a v sobotu v repríze v 11.
0: U nás na Slowdown Rádiu. FaceTime.

0: Appreciate you for loving music. Music is universal. It doesn't matter what language you speak. It doesn't matter where you're from. But it exudes a love that we can all understand and all appreciate.
1: Shh. Reklama.
2: Reklama.
3: Partnerem pořadu Beat Brunch je Rekonstrukce Liberec. Specialista na rekonstrukce a obnovu historických a památkově chráněných objektů. Rekonstrukce Liberec. Ctíme historii a vracíme jí důstojnost. Rekonstrukce Liberec. CZ.
1: Pšt.
4: To byla
1: reklama.
2: Reklama.
1: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
1: Pro tebe.
4: Ne, pro tebe.
5: Dík.
6: I think one of our greatest fears that we human beings have is of love itself, which also means

0: Čau, tady Pio.
1: Poslouchaj Slow Down.
2: Slow Down rádio ladíš právě teď. My jsme Marty a Filip.
1: Poslouchaj P.I.O.
2: Zdravíme z Jihlavy, čau.

0: Yes.
1: After party víkendu nebo warm-up následujícího týdne? Weekend Aftertaste s DJ Cube Positive každou neděli od 8 do 10 večer. Well, Bill, what would you say the blues is?

0: Britsky State of Mind on Slow Down Radio.
1: Britsky State of Mind on Slow Down Radio.
2: I do my thing in DNC UK. Don't give a fuck, yo, Barry Foles all day.
3: Zajímá vás aktuální britská scéna? Britsky State of Mind se Simoncem, a.k.a. Craig Monster. Každý úterý ve 12.00 přesně.
4: Not six in forever.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: No music, no life.

0: Fest. Mezinárodní veletrh konopí. 6. až 8. listopadu. PVA Expo Praha Letňany. Vstupenky a víc info na kanafest.com.
1: Pšt. To byla
2: reklama.
3: Jedna jediná.
1: Pro tebe.
2: Ne, pro tebe.
0: Dík.
4: Slow down radio.
5: No music, no life.

0: Slowdown Radio, zdraví vás DJ Affect, máme 8 hodinu večerní, to znamená Like It Slow. Tady ta hodinka patří mě a dneska jsem si našel zase nějaký samplovačky, takže jsem vás uvítal písní Tears, respektive After Laughter Come Tears, Wendy René. A pak již Wu-Tang Clan, Tears. No a teď nám dohráli Sons of Man, Concrete Jungle.
1: Slow down.
2: Radio. Slow down.
0: Radio. Dneska to budeme mít zase trošku se samplováním, s těma původníma samplava. Takže já nebudu přerušovat hudbu nějakým tichem a jedeme dál. Další věc, As Long As I've Got You, Charmels, a pak zase Wu-Tang,

před touhle boží věcí byl Shaheem legendární a Shaolin Style. No a teď si pustíme Wake Up Part 2 společně s Ill Billem, Killa Priest a 60 Second Assassin. Vy posloucháte Like It Slow s DJem Affectem jako každý čtvrtek mezi 8 a 9 nebo v repríze pak v sobotu.

0: Slow down radio. Slow down radio.
1: Yeah. Start in the kitchen.
2: No a když jsme dneska v těch šaolinských vodách, tak nesmím zapomenout na Ghostface Killa společně s Káněm. No Face.
3: They ask me where I get my soul from.

Josh. Tohle byl Ice Cream, Raekwon, Ghostface, Ghostface Killa, Method Man. Předtím to byl Ghostface Killa společně s Method Manem a předtím ještě Ghostface Killa společně s Kanye West. Teď už zase něco pohodovějšího. Samplovačka Isaac Hayes, Welcome By.

to Get By, Method Man společně s Mary J. Blige. Dnešní hodinka utekla jako nic. Příští týden se budu těšit opět na shledanou, naslyšenou. Dnešní speciální díl byl trošku Shaolin,

0: Hey, slow down.
1: Radio.
2: Pšt, reklama.
0: Reklama.
2: Jedna jediná.
3: Pořad Beat Brunch ti servíruje...
4: Servisuje!
5: Cože? Servisuje?
3: Servisuje.
0: Himr.servis.cz
6: Vyzkoušejte si cestování v autech Himr. Už nikdy nebudete chtít cestovat jinak.
7: Prodej příslušenství a značkový servis nejen pro obytné vozy a karavany Himr, Eriba a Karádo.
0: Himr.servis.cz
3: Karavaning nás prostě baví.
2: Ahoj brejlouni, slepejši, slyšíme se. No to je dobře, už je máš v pořádku. Ale že ty mě nevidíš, viď? Jo, trošku. No, spíš trošku míň, možná víc. Nebo spíš rozmazaně, až skoro vůbec. Hele, a není to škoda? Nevidět, takhle se přehlížet.
0: Zaostřete na brýlárnu a rezervujte si svůj termín online. Brýlárna.cz, tvoje optika a oční ordinace.
2: Pšt,
5: to byla
2: reklama.
0: Reklama.
2: Jedna jediná.
8: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
8: Pro tebe.
5: Ne, pro tebe.
0: Dík.
8: Slow down.
0: Slow down.
5: Radio.
9: Tohle je Slow Down Radio. U mikrofonu je DJ LaRose a přináší vám další epizodu pořadu Bonus Beats.

To byl Augustus Pablo se skladbou Rockers Meet King Tubby in a Firehouse. Jako další uslyšíte Creation Rebels a jejich Threat to Creation.

A jako další tu máme kousek od Mad Professor. This one's called Gautry Road Style.

Další z roku 1972 máme Im and the Sound Dimension with Love Jah.

Dnes ještě jeden na závěr. Legenda Bob Marley s jednou ze svých nejlepších skladeb, tou s názvem Small Axe. Uvidím se později. Já jsem DJ LaRose. Tady bonus beats on Slowdown Radio. Díky za pozlek. See you next week.

Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz. Tohle algoritmus neumí.

0: Slow down radio.
1: Slow down radio.
2: No music, no life.

0: Kurátorská selekce na Slowdown Rádiu. Tohle algoritmus neumí.
1: Ostrý obraz a dobrý zvuk vám přeje Filip TBC.
2: Nás zajímá jenom dobrá muzika.
1: Latně v pondělí mezi 6 a 7, ve středu od 15 do 16, odpoledne čaj o páté, v sobotu i v neděli. S Filipem TBC.

0: Slowdown Radio si zapnete kdykoliv a kdekoliv na světě.
1: Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.
0: Tohle algoritmus neumí. No music, no life.

Děkuji.

Komunita posluchačů Slowdown Rádia roste každým dnem. Moc si toho vážíme a jsme si vědomi, že to bez vás nepůjde. Děkujeme za podporu na Hero Hero, Patreon a Forendors. Máme vás rádi, jo? Jsme vaše rádia.

Díky, že posloucháte Slowdown Radio i v zahraničí. Zdravíme Vídeň, Amsterdam, Frankfurt, Lipsko, Drážďany, Varšavu, Dublin, Council Bluffs, Bratislavu a Žitavu. Dejte nám vědět, kde posloucháte Slowdown Radio, do našeho komunitního chatu na Messengeru, anebo pište přímo do studia na náš WhatsApp 720 600 811. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.

Slowdown Radio můžete poslouchat na všech rádiích s označením DAB+ a také ve všech autorádiích, která podporují DAB. Víc info a mapu pokrytí najdete u nás na webu slowdownradio.cz.